mi šepče, odoskok nej znove, chyče svetlo z bejlu. Tu sem grdo preklel, dežd me zatekel, pak sem hitro skočil, dej klip od jambrejlu. Stamburu med svejtjen, kerem puf škrlaku, kakda u večer, nekaj gradu šepče. Čim sem ga spazil, mam sem se setil, milčeca u fraku, od Zagreba su samo Zagrebčajke.